0: Hokejové štúdio Rádia Rock.
1: Serusťa Rockery 7:46. Áno, včera sme boli všetci presvedčení, že nám Česi pomôžu, ale nestalo sa. A tak si to dnes budeme musieť sami uhrať so Švédskom, s ktorým nesmieme prehrať v riadnom hracom čase. Úvodné buly je o 16:20, ale my začíname pekne tou českou prehrou s Norskom. Je tu so mnou náš hokejový expert a kamoš z podcastu Ole Ole, Pavel Tvardzik. No tak Pavliček, čo sa stalo? My sme sa spoliehali na tú pomoc Česka s Norskom a vlastne Česi včera padli jak lokše. Tak čo sa stalo v tom zápase?
2: Víš, čo sa stalo? Stalo sa to, že noži byli lepší. Výrazne lepší. Hráš tolik, koli ti dovolí soupeř. Nám soupeř nedovolil skoro nič. Byli tam závary, byli tam šance, ale ty byli aj na druhej strane, oni mohli dát víc gólu, takže podľa mňa hrali výborne, organizovane, mieli veľmi dobré rozhodnutie s pukem, proste naučené veci, schémy.
1: Ano, mali takú vec, že strážime domček, tak to tam padlo, ten domček ich, výraz, nie, že domček, ale a vlastne Česi sa do domčeka nedostali.
2: Před bránku sa im tam nedostaneš, furt to bylo kolem mantinelu, tam odsaď nedáš moc gólu, takže hráli výborne, akože kdyby ich navlekol do iných dresú, tak by si řekl, že špičkové európske mužstvo. Noži idú nahoru.
1: A ty si myslíš, že Slováci sa dnes dostanú do švédskeho domčeka a spravíme si ten postup do štvrťfinále?
2: Tak musí bojovať samozrejme. Akože, Švédi nemajú úplne že ideálny turnaj. Ideálny turnaj majú zatím akože Fínové nebo Švýcaři, ale Švédi to rozhodne nejsou. Byli tam zaváhanie, byli tam blbé zápasy a dosť slabé momenty, takže je třeba doufat, že ten slabý moment budou mít i v zápase se Slovenskem, když jde o všecko a budou třeba si trošku nervózni, když to oni tam jdou jako favorit, vy jako ne, takže já si myslím, že rozhodně je šance, že se ze Švédskem.
1: Čiže môžu padnout Švédi jak lokše?
2: Samozřejmě, jak žluté lokše.
0: Radio Rock fandí našim.

0: plné gule.
1: Rádio Rock.
2: Konec!
3: Omyl!
2: To není konec! Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu! Chlapci, pojďme, bude připravena!

0: Jednotka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Braňo Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: Presne tak, a my v Rádiu Rock držíme palce našim chlapcom na MS. Áno, mnohí sme ešte nepredýchali to Česko. Hlavne, ja si doteraz píšem s jedným kamošom z Brna a stále sa podpichujeme, ešte stále ma to neprešlo. Je to veľmi vtipné a teraz si viete predstaviť, čo všetko som mu posielal po ich zápase s Norskom. Zvlášť, keď nám to vcelku skomplikovalo situáciu. No ale v každom prípade Slovensko má dnes dôležitý zápas. 16:20 Slovensko-Švédsko a takto vidí naše šance Pavel z podcastu Ole Ole alebo Hokejoví bastardi.
5: Švedi nemajú úplne že ideálny turnaj. Ideálny turnaj majú zatím akože Fínové nebo Švýcaři, ale Švedi to rozhodne nejsou. Byli tam zaváhani, byli tam blbé zápasy a i dost slabé momenty, takže je třeba doufat, že ten slabý boven budou mít i v zápase se Slovenskem, když jde o všecko, a budou třeba si trošku nervózní, když to samozřejmě oni tam jdou jako favorit, vy jako ne, takže já si myslím, že rozhodně je šance, že se ze Švédskem.
6: Čiže můžu padnout Švédi jak lokše?
5: Samozřejmě, jak žluté lokše.
4: Uvidíme, připomínám, že zápas začíná 16:20 a potřebujeme získat aspoň jeden bod, takže naozaj, naozaj, naozaj dôležitý zápas. Preto myslíme pozitívne, poďme sa aj spoločne naladiť. Držíme peste našim chlapcom.